0: Rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.